jako cimbomuš. Ole kyrně, kurion gotnok. Z internet belly, oz oblak. Kučmá rušný, oraň vidák.